0: Dvoják alebo naozaj perný moderátorský víkend má pred sebou skvelý spevák a moderátor Karel Hegner. Poznáte ho aj z vysielania Českého rozhlasu Brno. A je to naozaj náruživý milovník dobrej dychovky. Vidieť ho budete môcť túto sobotu v Rakviciach a v nedeľu v Ratíškoviciach. O programe oboch festivalov nám povedal v rozhovore.
1: Čau, Miri, čau, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Slovenský rozhlas.
0: Takže, Karlíku, teba môžu tvoji priaznivci vidieť v sobotu v Rakviciach na Túfaranka feste a v nedeľu, kde to bude?
2: V Ratíškoviciach.
0: Tieto festivaly sú nejaká tvoja srdcovka osobne?
2: No, podívej se, řeknu ti to tak. Rakvice, doslova a do písmene, protože netuším, jestli je to 18., 19., 20. festival, ročník, a já jsem byl už u toho prvního a každý rok jsem tam prostě jezdil s Daněníkem Bílkem a Tufarankou. No a v Bratiškovicích jsem naskočil, je to tak 12, 13, 14 let zpátky. Svým způsobem jsou to takové zatím stálice srdeční.
0: Já si pamätám Ratíškovice ešte spred mnohých, mnohých rokov a už vtedy sa tento festival deklaroval ako jeden teda z najväčších a asi aj s najdlhšou tradíciou fungujúcich festivalov u vás na Morave. Je to tak, že stále rok čo rok má čo zaujímavé ponúknuť aj z tvojho pohľadu moderátora?
2: No ja si myslím, že áno. Především sa tam třeba predstaví kapely, ktoré vznikli nedávno nebo obnovili činnosť. A potom taky tam bývají i zahraniční orchestry a je to prostě takový svátek hudby v těch Ratíškovicích a vím, že to bylo myslím v roce 68, kdy to zakládali, že jo, původně myslím Tonda Pavluš a Jožka Novák starší a ještě další a další, takže ta tradice, když to tak čítám, za dva roky už to bude 60 let, takže to tradici má velkou.
0: To už je celkom pekná kôpka. Skúsme si teda povedať, koho budeme môcť vidieť a počuť na tom aktuálnom ročníku festivalu v Ratíškoviciach v nedeľu 12. júla.
2: Tak začína to v 11 hodín, tam to uvádí Dáša Bielíková-Kamaz, to je dievčica, ktorá hrávala kdysi na klarinet a vím, že som ji uváděl ve Vysoký Mýtě na festivalu ako detských orchestrů a je to tak dva roky, mě ukazovala fotku, jak ji předáváme diplom, když jí bylo, já nevím, 11, jo, takže takový vždycky náhody, že se člověk potká. No a já tam přijíždívám tak vždycky kolem té druhé a vystřídáme se s Dášou. Zase potom ten odpolední blok mám já. Takže vím, že tam bude veselá muzika Ratíškovice, že tam budou nějací Holanďani, bude tam hudba Láďa Prudíka, to je z Heřmanic, Dolník, to je skladatel. Pak tam Vracoviáci, Žadoviáci, Drietomanka, Tříbrďáka. Tak to ste, myslím, všetko, co vím po tomto odpoledním bloku.
0: My sme sa, Karlíku, stretli párkrát na pódiu aj ako speváci kolegovia. Je to tak, že ty si ešte medzi tým moderovaním aj dnes rád zaspievaš?
2: To víš, že jo, ale musím říct, že ty seš výborná spievačka, takže bacha na to. Takže to víš, že si rád zaspívam. Ja to mám tak nastaveno, že když mě neřeknou, tak nejdu, že jo. Jako necpu se nikam a když mě se mě zeptají, Kájo, chceš si zaspívat s náma, tak pokud to umím, tak samozřejmě jdu úplně v pohodě a rád.
0: Výborně. No a teda posuňme se ještě o deň dopredu. Rakvice a Tufaranka fest. Čo ponúknu v sobotu 11. júla?
2: Víš co, to je takový festival, takový jakový svým způsobem domáčtější, že jo, protože tam zrovna je to po hodech, kde stojí Vysoká Mája, kde je to zelené tam, jakoby taková ta zelená bůda. Je to menší prostor, tam v Ratíškovicích je to na hřišti, takže tam je to velké a tady je to takové domáčtější a tradičně tam hrává Stříbrňanka, Tufaranka samozřejmě, která potom hraje Zábavu večer a ještě tam hrávali stabilně třeba Mistřiňanka, Šohajka tam hrávala, pokud se vybavuju, letos tam bude hrát Straňanka a ještě děti z hudební školy, tak ty budou začínat, no a pak bude hrát Straňanka, Skřivelňanka, Tufaranka.
0: Tak to sa priaznivci dobrej dýchovej hudby, moravsky znejúcej dobrej dýchovej hudby, určite majú na čo tešiť. Oboma festivalmi, ktoré sa konajú v sobotu aj v nedeľu, vás slovom prevedie skvelý Karel Hegner. Karlíku, ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na stretnutie.
2: Áno, áno, merím si krásne a zdravím samozrejme všechny posluchače vaše, pretože ja som zrovna z hodou okolností dneska měl vysílání v poledne Moravu krásnou zem a už tam volali ze záhory a večer mám další vysílání od 6 a taky vždycky tam niekto proste zavolá. Rádi sa počujeme. Mějte sa nádherne.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vo štvrtok 25. júna 2026 sa v Ostrave odohrala výnimočná udalosť. Poprvýkrát sa na jednom mieste stretli laureáti českej literárnej súťaže Romano Suno, Rómsky sen a slovenskej súťaže Aukasar Miridajoriva Kerelas, teda tak, ako moja mamička rozprávala. Dve súťaže, ktoré vznikli v rôznych krajinách, spojilo spoločné finále s názvom Yeketane Romanes 2026. Nieslo jednoduché, no silné moto. Jeden jazyk, dve krajiny, spoločný príbeh. V programe sa stretli mladí autori, ktorí priniesli svoje texty, skúsenosti aj pohľady na svet v rómskom jazyku. Spoločné finále dalo priestor nielen súťaživosti, ale najmä dialógu, vzájomnému porozumeniu a prepájaniu dvoch literárnych tradícií. O tom, že jazyk môže byť mostom medzi komunitami aj krajinami, svedčí aj atmosféra podujatia v Ostrave, kde sa literatúra stala spoločným priestorom bez hraníc. Moje meno je Dominika Baďová a budem vás v nasledujúcu hodinku sprevádzať. Súťažiaci zo Slovenska prišli spoločným autobusom. Viac porozpráva Monika Duždová, koordinátorka projektu.
2: No a tak sme teda začali nastupovať v Sabinove. To bola prvá zastávka. Naložili sme knihy, tašky, do ktorých sa uložia ceny a vybrali sme sa ďalej. Ďalšia zastávka bola v Prešove pri Nivame, že Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Tam sme naložili ďalších účastníkov, kolegyňu Elenu Cinovú, ďalšie účastničky z Košíc. Naložili sme plaketky, opäť knihy, diplomy, no a išli sme ďalej. Ďalšia zastávka bola v Poprade. Tam nastúpila jedna z našich porotkyň, Jana Pierová, a naša dobrovoľníčka Ivana Berilová a samozrejme deti, ktoré budú ocenené. No a tak sa začala vlastne plavba alebo cesta autobusom, ktorá bola veselá, plná smiechu, rómskych piesní a detského smiechu.
1: Na súťaži Yeketane Romanes sa recitovali texty v slovenčine, v češtine a v rómčine.
3: Kaj otečila tuniku sosa z amari, soskela mu kľavu, kvami tradia odari, bari bog meriben amin het tradia, abo ola barvali, sole tiore spati una dela, abo mu kľam bez andro svetu, boroda svete ba, tvaž amari čavore, usar nikaj, amari po, amaro tanake, ja za men dure den, buki nás palka.
4: Kde je ta dávna zem, co naše bývala? Proč jsme je opustili? Či nás sama vyhnala? Smrt, války, hladomory nás hnali do daleka? Nebo ti bohatí, co nemají úctu pro člověka? Nebo jsme do světa vydali se sami? Hledat svým dětem štěstí a požehnání? A když jsme nikdy nenašli vlastní zem, putovali jsme dál, dál a dál za sluncem.
3: Oda divé závidá, okam priaminde asania, sem si ti neopredal sakoneste, pro kálo, šargo, či párneste. Sakoneste rád lolo, tená alo, jak barvalo, jak čo. A v kefede ela, tepe zlikeral, sa prala, tepe.
4: Konečne prišiel ten den, kdy i slunce na nás se usmálo a řeklo, svítím pro každého, pro černého, pro žlutého, pro bílého. Krev černých i bílých je stejně rudá. Pravda dávný země pánu neplatí. Už nejsou chudí, nejsou bohatí. A tato zem patří všem. Všem tato země patří. v ní žijeme s ostatními a se všemi jsme bratři.
0: Děkujeme za krásnou báseň. Milí hostia, nastáva chvíľa, na ktorú sme sa všetci tak tešili a na ktorú všetci trpezlivo čakáme. Chvíľa, keď budeme spoločne oceňovať autorov, ktorí sa rozhodli tvoriť v rómskom jazyku.
5: Dnešní ocenění nejsou pouze výsledkem soutěže. Jsou také oslavou odvahy psát, vyprávět, přemýšlet a sdílet vlastní příběhy.
0: Každý text, ktorý sa dostal pred porodu, bol dôkazom toho, že rómsky jazyk žije. Žije v rodinách, žije v školách, žije v spomienkach a žije v snoch.
5: A právě proto dnes neoslavujeme pouze vítěze, oslavujeme všechny, kteří se rozhodli stát součástí tohoto společného příběhu. Pozvali jsme vás sem všechny, kteří jste se zúčastnili národních kol soutěží. Z nich ale dostanou svoji cenu jenom někteří. Tvorba ovšem všech finalistů byla skvělá a rozhodování poroty velmi těžké.
1: Proč se títo mladí ľudia stretli? Hovorí opäť koordinátorka projektu Monika Duždová.
2: Prečo sme tu? No, sme tu, pretože sa stretávame prvýkrát a je to možno pre mňa taká historická chvíľa, kedy sa stretávame slovenská súťaž a v Casarmiri Dajori Vaquerelas v preklade, tak ako moja mamička rozprávala, a česká súťaž Romano Suno, Rómsky sen. Vo finále týchto súťaží, kde si zmerali sily slovenskí účastníci a českí účastníci v písanom slove, v hovorenom slove, v súťaži Janes Romanes, kde dvojice budú hádať rómske slova, čiže zistíme, aká je úroveň rómskeho jazyka u našich detí. Jedinečná je v prvom rade v tom, že sa snažíme, aby rómsky jazyk bol živý, živým jazykom, aby sme ho zachovali pre ďalšie generácie, aby rómske deti boli hrdé na svoj jazyk a aby to, čo prežívajú, čo cítia, svoje sny, svoje túžby, svoje strachy, svoje obavy, vedeli vyjadriť buď písaným slovom, alebo hovoreným slovom. Kategórie už vlastne spomínam, sú to vlastne Pisin Romanes, čiže píš rómsky, Vaquer Romanes, rozprávaj rómsky, no a potom je tu súťaž Janes Romanes, alebo Janes Romanes. No a samozrejme, kategórie sú tu aj vekové, to znamená, že máme kategóriu detí, tam sa to delí na podkategórie 6 až 9 rokov, potom je to 10 až 12 rokov, 13 až 15 rokov. Ďalej je kategória mládež, no a máme aj kategóriu dospelých. A tieto kategórie sú vlastne aj v ďalšej kategórii videí, čiže Vaquer Romanes, rozprávaj rómsky. A Janes Romanes je vlastne súťaž o tom, aká je úroveň rómskeho jazyka u týchto detí.
1: Čo je cieľom súťaže je Ketane Romanes? Porozpráva koordinátorka projektu Romano Suno z Českej republiky Marie Božkovcová.
6: A v naší organizaci je taková taky malá větvička, kterou představuju já s na romštinu zaměřenými projekty. A v rámci toho máme literární a audiovizuální soutěž Romano Suno, která už běží v Česku 29 let a nyní je i rozšířená o soutěž v romštině naživo. A také v rámci toho máme Vaquer Romanes, což je naše aktivita, kdy jezdíme po školách a po neziskových organizacích a pro kolektivy dětské i dospělé pořádáme semináře o romštině a romské literatuře a dílny tvůrčího psaní v romštině s tím, že ty práce potom právě zapojujeme do soutěže Romano Suno.
7: Aké práce vám přišly?
6: Přišlo nám přes 200 prací, velká část byly především literární texty od dětí i od dospělých a přišlo nám tak 60 videí také. Cílem Romana Suna je rozšířit popularitu romštiny, především mezi mladou generací, ale nejen. Chceme, aby všechny děti si zkusily romsky psát, aby je to bavilo, aby zjistili, že skutečnost, že umí romsky, je obohacující a ne spíš něco, co by se měli třeba v gáčovském světě stydět a podpořit je v tom. A také samozřejmě myslíme na samotnou romštinu, aby jsme pozastavili její postupný ubývání v Česku, protože to docela je, v Česku mluví romsky jenom menšina dětí. A druhá velmi důležitá věc je, že především mezi romskými, teda mezi dospělými, ale nejen mezi dospělými soutěžícími, i mezi mládeží se potom později rekrutovali romští autoři, kteří jsou už jako ustavení a jsou v Paramisárech, v našem sdružení romských spisovatelů a tak, ale tam, kde začínali, bylo Romanosu, no, takže je to vlastně taky taková široká síť, kde se ukazuje jakoby lidem, že mohou romsky i psát a někteří z nich se později stanou romskými autory.

0: Zamčírča.
1: Prečo si sa prihlásila do tejto súťaže?
0: Chcela som posunúť príbeh ďalej. Nechcela som, aby to bolo tak zakryté. Je to príbeh mojej mamy, čo prežívala detstve a nemala to detstve veľmi ľahké. Otec ju nemal rád. Odsudzoval ju, lebo bola inej farby pleti. A proste nemal ju rád.
1: A prečo si sa rozhodla napísať takýto text?
0: Chcela som to najviac posunúť, aby to videli čo najviac ľudí. Aby to nebolo len...
1: Ty študuješ?
0: Som študentkou školy Biela voda Kežmárok.
1: A čo študuješ?
0: Krajčírstvo.
1: Čím by si chcela v budúcnosti byť?
0: Asistentkou v škole.
2: Ja sa menujem Petra Gelbart a prijeli sme z Prahy.
1: Prečo ste prihlásili syna do tejto súťaže?
2: My sme vlastne byli pozváni, protože loni na jaře jsme byli v klubu romském v Praze a tam se syn účastnil Romano Suno, že tam napsal a vlastně dostal cenu v té české části, takže proto nás pozvali dneska na tuhle československou akci a my jsme rádi přijeli.
1: Tu vaqueres romanes? Certo vicines o cataraves?
3: Me som Nico o sombrahata.
1: Savo textos tu irin dalkadai.
3: So hino feder Andre America.
1: Hen mange o obsaho spalsoste odahin.
3: Svatki haben. Savo haben hino feder Andre America. Save svatki hino feder.
1: Save hino feder.
3: Hanuka, Halloween.
4: Tak jmenuji se Liliana Girgová, jsem z Nového Jičína a přihlásila jsem se, protože mám ráda psaní příběhu a ráda píšu.
1: O čom je váš příběh?
4: Můj příběh se jmenuje Moje rozhodnutí a je to vlastně o rozhodnutí, které jsem si udělala v průběhu vlastně mých zkušeností, které mám jakože s gážema a tak.
1: Prečo je váš text jedinečný?
4: Protože si myslím, jako, že se to týká každého Roma a že se v tom jako hodně Romů najde, protože každý se tím procházíme.
1: A vy kde studujete?
4: Já jsem už dostudovala školu o prodavačku, jsem vyučená a teďka momentálně se věnuju hlavně psaní do Romano Hangos. Romano Hangos jsou romské noviny a píšu tam vlastně už 8. rokem. Píšu tam, protože mě to jako naplňuje a baví mě to.
1: Aké témy píšete? O čom píšete?
4: Vždycky píšu o tom vlastně, co mě jakože zrovna, co v životě zrovna se mi děje. Třeba teďka nedávno jsem psala o Michaelovi Jacksonovi a píšu různé příběhy.
1: A čo jste napísali o Michaelovi Jacksonovi?
4: Psala jsem vlastně recenzi na film a jinak jako jsem psala už hodněkrát do těch novin o Michaelu Jacksonovi a je to pro mě velký vzor Michael Jackson.
5: Tak jmenuji se Lenka Jinová a přihlásila jsem se pro nějaký svůj osobní rozvoj. Protože jako mladá Romka, která vlastně studuje mezi vlastně neromy, je pro mě těžší nějakým způsobem se začlenit a ukázat vlastně v tom kolektivu to moje romství, že prostě jsem na to hrdá a chci něco dokázat a tak to vlastně ukazuju tím psaním, bych řekla.
1: O čom si?
5: No tak já většinou píšu takové tragédie, že vlastně hlavní postava většinou jakoby zažívá nějaké velmi smutné období ve svém životě a kolikrát to dokážu popsat i jakoby smrtí, což jsou jakoby témata, o kterých já píšu. Já píšu o takových spíš tabu tématech. Chtěla bych sem taky otevírat třeba feminismus nebo třeba i sexuální násilí, ale zatím jakoby se držím tak přímíře a píšu jenom o tejtom. No, dalo by se říct, že vlastně i studuju, i pracuju. Já studuju tady v Ostravě v Porubě kombinované liceum na Waldorfské střední škole, kde vlastně já bych se po vlastně liceu chtěla věnovat forenzní psychologii a do toho taky vlastně pracuji v rodinném podniku jako barber.
6: Volám sa Milan Bili, pochádzam z Jarovnic a prihlásil som sa do súťaže, lebo si myslím, je dôležité sa zapájať do rôznych podujatí, najmä čo sa týka našej kultúry, našeho jazyka.
1: Aký je život v Jarovniciach?
6: pre niektorých je to ťažšie, pre niektorých je to ľahšie, tak ako všade, normálne, že dá sa tam aj dobre žiť a záleží, že od šikovnosti, že čo ako viete. Ja som nenapísal príbeh alebo článok, ale som poslal video. Video bolo na téma rómske povery.
1: Veríš v rómske povery?
6: Nie. No, že proste v čom veríme, no, veria niektorí Rómovia, že aké povery. No, ja neverím, lebo neviem prečo, že tak som taký trošku neveriaci na také veci, iba verím iba Boha a viacej nič.
1: Čo robíš? Študuješ alebo?
6: Práve som dopísal záverečné skúšky úspešne na odbor technicko-administratívny pracovník a som si podal prihlášku na externé maturitu. Tak.
7: My mám Vyčina v Barbora a Ava v Ľubovňatar. Andrej Škola Pirav pre Stredno, Kekáša a Sikľuva v herectvo, ale im aj maturita ukončiňom, ale kera v Hebuči. Buď je kera v Kiamende, ke Ľubovňa, asistentka kera v Andrej Škola. Mekade Avľom pre Česko-Slovensko súťaž. Me Irinčom palo papu, Irinava so o papu rado di kelas, he palo da sar o papu ima na nepažamende. Me pisina vas pal oda, že sar o papu rado prla zandrove, štekero kašta, sar la babaha rado bešela z avri pre dvora, sar dela z duma, he sar pes bavila z amenca leča venca.
8: Katar tu aves, permange tiro nau.
9: Stará Ľubovňatar a z osadatár podsádek a väčšina vám patrí, čo je ja.
8: Kaj tu si kľos?
9: Podsádek škola.
8: A drž základno?
9: Hej.
8: Co kame ste si kľolávri, kaj kame ste džal?
9: Asi obchodná škola.
8: Tu Irin ďal vare sa vo texto zadaj?
9: Hej.
8: Co Irin ďal pal soste?
9: Kama vare sa dávar v budúcnosti a písina vo texty. Kaj so?
8: Pál so ste Irin keres?
9: Pál miro životo, súpec mám gatľa, že to aro životo skaj sa veci.
8: Kame ste el spisovatelis?
9: He.
10: Tak ja som Tímea Oračková.
11: Ja som Ľubica Gaborová.
8: Prečo ste sa prihlásili do tejto súťaže?
11: Tak, lebo písanie v rómskom jazyku ma veľmi baví a aj škola ma do toho zaťahla.
10: Škola nás inšpirovala a preto sme sa aj zapojení do tejto súťaže.
8: A kde študujete?
10: A my študujeme v Košiciach na súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej a sociálnej.
8: Čím by ste chceli v budúcnosti byť?
10: Učiteľkou.
11: Neviem. Čo príde, to príde. O láske som písala.
10: Ja o koncentračnom tábore.
11: Tak môj sa začína takto, že chlap sa volá Dali a žena sa volá Nuna. A Nuna stretla Daliho, potom sa stretávali pri jazierku. Dali spieval Nune pesničku, ale tá pesnička nemala názov, proste nemala meno. A potom na konci Dali dal pesničku, dal pesničke meno po Nune.
10: Ja som písala o koncentračnom tábore o jednej žene, ktorá sa volala Helena a ona tam veľmi trpela. Každý deň dúfala, že sa dostane z toho koncentračného tábora a ona bola s tými ostatnými ženami. A opisujem tam aj situáciu, keď ráno vstanú a vojaci ich dajú do radu a kričia na nich a oni v strachu, že proste dávajú si tú silu cez tie ruky, cez tie pohľady, že niekedy pohľad je oveľa viac ako dotyk alebo nejaké slova, že takto sa podporovali a moje posledné slova boli v príbehu, že dnes ešte nie zomriem. Takže som písala o žene, ktorá tam trpela, ktorá sa chcela dostať vlastne von z toho koncentračného tábora.
8: Aké texty ešte píšete?
11: Tak ja som napísala, nepamätám si, čo som napísala, napríklad na maturite som napísala o sestre. Mala som opísať jej osobnosť a čo pre mňa znamená.
10: A minula som písala príbeh o sebe. Opísala som, čo som prežila vlastne od septembra. Vlastne, ako to vzniklo, ten nápad, alebo tá motivácia, že som prišla do Košíc, pretože som zďaleka. A tak som opísala tú situáciu, vlastne, čo som prežívala aj počas tej školy, tie začiatky, ako to bolo na internáte.
8: Meno, priezvisko a odkiaľ pochádzaš?
12: Erika Ferencová, som z Ostravy.
8: Prečo si sa prihlásila do tejto súťaže?
12: Lebo hodne detí dneska neumí romsky, tak som chcela ukázať, že dá sa mluviť romsky a hodne mi to je ľúto, že dnešní deti zapomínajú na romštinu.
8: Aký text si prihlásila do súťaže?
12: O tom, jak sa maminka dostala z toho z nemoce a o nevlastním otcovi.
8: Môžeš povedať trošku obsah?
12: O tom, že sa dostala ven a z trápení a že otec byl, môj nevlastný otec fetoval a že musela sa z toho dostať ven a vychovala nás babička.
8: Čím by si chcela byť, keď budeš veľká?
12: Přemýšlela jsem o překladatelce, jít na romantiku, na romštinu, na romistiku, anebo jsem chtěla jít za cukrařku.
13: Já jsem Taťana Růžičková a pocházím z Ostravy.
8: Proč jsi se rozhodla zapojit do této soutěže?
13: Tak mě vlastně tak obecně baví psaní a do soutěže Romano Suno se hlásím už nějakým třetím rokem, takže je to pro mě taková rutina, že vždycky se snažím napsat něco nového.
8: Aký text si napísala do súťaže?
13: Napsala jsem text Semínko. Vlastně i ten děj, toho, je to spíš úvaha a jmenuje se to Semínko, protože jsem zdůraznila. Chtěla jsem ukázat v tom textu, že každý z nás máme v sobě nějaké semínko, nějaký potenciál a musíme ho prostě najít a musíme se o něho starat a potom z toho semínka vyroste krásný květ, který potom můžeme vlastně ukázat světu. Já studuju právo na střední v prváku teď, takže mě zajímá spíš to mezinárodní právo a v budoucnu bych se chtěla věnovat diplomacii.
14: Volám sa Jozef Čurej a pochádzam zo Slovenska a priamo Stará Ľubovňa.
8: Kde študuješ?
14: Akože ešte som na základnej a chodím do Starej Ľubovni na cirkevnú.
8: A čím by si v budúcnosti chcel byť?
14: Tak plánujem buď na konzervatórium na spev, alebo sociálny pracovník v Košiciach.
8: A prečo si sem dnes prišiel a čím sa budeš prezentovať?
14: Tak prečo som prišiel, skús poznať nových ľudí, nové mesto a tak ďalej. A čo budem reprezentovať, tak budem spievať.
8: Čo budeš spievať?
14: Romské piesne, aj preklad tých romských pies, aj hrať na kachone.
8: A ty hráš?
14: Áno.
8: A na čom hráš?
14: Ja hrajem na hudobnom nástroji kachon, to je taká bedňa, a potom ešte hrajem aj divadlo.
8: Čo ťa najviac baví na divadle?
14: Asi tie dramatické role.
8: Čiže máš teda drámu alebo komédiu?
14: Drámu.